0: snaž je ptal, že si jsem sáhnet ví, ale zále...
1: That's your careful.
2: Urban FM 103.5.